0: kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav, a v něm si ty celý můj svět.
1: Laskavá

dalšího klína. Někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká. Nechte mě příjemně smít.